0: reicht es auch. Scheiße, ja, oder vielleicht auch nicht. Ach, was weiß ich.
1: Hej, dobrý večer, vítejte k nám. Moje smoje berlínské dvoje, hýžo 8 lid, nej smoje rauaj. Ok, dvě cí, vůzača, ale nekak, já to šlo tříšivo, a musím pon, Jakub, já se nás prašoval, musím pon šipreli. Nix mo mojo, a vy so nix še vojo, nix me mlši, jo, roma, to je total fajn. Dajte si lůbit, můj na kůži dopad.

0: on Earth.
1: Posloucháš Kosmonautem FM Digital Chaos
2: na Coloradio 98,4 a 99,3 UKV
1: a globálně na internetových stránkách coloradio.org a Minimal Radio.